0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme k Marsu, konkrétně na jeho menší měsíček Deimos, který vypadá jako brambora po náročném týdnu. Vědci z univerzity v Bernu zjistili, že za jeho podivně hladký povrch může jediná srážka. Asteroid o průměru zhruba 320 metrů do něj narazil pod úhlem 45 stupňů a vyhoubil 10-kilometrový kráter na jižním pólu. To je na 12-kilometrovém tělese pořádná facka. A tady je ta pointa, jak popisuje Universe Today. Vyvržený materiál dopadl zpátky a přikryl Deimos vrstvou prachu místy až 200 metrů silnou. Staré krátery zmizely pod peřinou. Sonda Hera jich při průletu kolem Marsu několik vyfotila schovaných pod povrchem. Deimos je tedy nejspíš hromada soti, nikoli v pevný kámen. V týmu mimochodem sedí i kytarista Queen Brian May, který má doktorát z astrofyziky. Držte se svých drah, přátelé, i ty pomačkané mají svůj půvab. Mějte se pozemsky.

0: kurzech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes.
2: Americký prezident Ronald Reagan je známý svým smyslem pro humor, což hodně lidí oceňuje, ale tiskový mluvčí Bílého domu očekává každý den nějakou bombu. 11. srpna 1984 před pravidelným živým rozhlasovým vstupem prezidenta do vysílání přilétá Ronaldova skutečná bomba. Reagan si zavtipkoval při zvukové zkoušce pro pobavení zvukařů, že podepsal zákon, díky němuž bude za 5 minut bombardovat Rusko a zbaví se ho tak na dobro. Ačkoliv se tento vtip nevysílal živě, nahrávka už za 2 dny unikne do tisku a strhne pozdvižení nejen v Americe, ale také v Sovětském svazu.
3: Bohužel.
2: Tiskový mluvčí Bílého domu Larry Speaks odmítne situaci komentovat tím, že nemluví o prezidentových poznámkách mimo záznam. Riskantní vtip přichází v době studené války za velmi napjatých vztahů mezi Washingtonem a Moskvou a pouhých 87 dní před volbami hlavy Spojených států. Ale ani tohoto nebudou demokraté schopni využít, Reagan se dočká opětovného zvolení a bude i nadále bavit svým okouzlujícím humorem.
4: The record. I was told that because I've been waiting years to do this.
0: Powerplay.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Hučikuči tance. Dnes nás čekají jen a pouze premiéry v kinech. Nově můžete zažít románek Na jednu noc. Duchaři na Insidious jsou mezi námi, vám zaručeně přivodí husinu. Budapešť 1957 přinese socialistickou tíseň. A nebo můžete vyrazit na wellness víkend. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečíč a Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás

0: hungry.
1: Huh?
0: I'm hungry.
1: Huh?
0: So hungry.
1: We're closed.
0: I know the owner.
2: This is the best pizza I've ever had. I think it's better than sex. I can't remember.
3: What was your favorite part?
2: Extra cheese.
3: Of sex.
2: The build-up.
4: Action! Do kin můžete nově vyrazit za romantickou komedii s premisou, u které si nejste jistí, jestli se máte smát, nebo se lehce zapotit. Na jednu noc se odehrává v Americe, kde vláda zakázala nemanželský sex s jedinou výjimkou. Jednou v roce nastane noc, kdy si nezadaní můžou dělat, co chtějí. Owen tuhle noc z duše nenávidí a protože ho zrovna opustila partnerka, nejradši by ji přečkal zavřený ve své pizzerii. Zpěvačka Ellie naopak vyráží do ulic s jasným plánem, jak si to užít. Když se ti dva poprvé srazí, nepadne si do oka ani jeden z nich, jenže město je k sobě celou noc tvrdošíně vrací. Hlavní dvojici hrají Monica Barbaro, kterou si možná pamatujete z Oscarové nominace za film Bob Dylan úplně neznámý, a Callum Turner. Ve vedlejších rolích se objeví Maya Hawke, Julia Fox nebo Molly Ringwald. Režie se ujal Will Gluck, tedy muž, který natočil Easy A, Friends with Benefits a hlavně hit Anyone But You. Zahraniční kritika se shoduje prakticky na jediné věci, chemie hlavní dvojice funguje výborně. Samotný nápad ale film nevyužívá naplno a na sexuální komedii je nakonec překvapivě cudný. Slušný důvod, proč se do kina vypravit ve dvou a ověřit si to sami. Na jednu noc uvádí do českých kin Cinemart.
5: How is anyone supposed to find something real on a night like tonight?
6: I'm Owen.
7: Allie.
6: What about us?
7: Your ears look like car doors.
6: Well, your nose is way too small for your face.
7: Your chin could plow a field.
6: Your legs don't make any sense.
7: Your hairline doesn't make any sense.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: What is this place?
1: Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the further to the human world permanently.
2: Místo uvolnění u komedie se můžete orosit ledovým potem. Do kin dorazil totiž šestý díl jedné z nejvytrvalejších hororových sérií současnosti. Insidious jsou mezi námi otevírá další kapitolu příběhu o Dálavě, tedy o té nepříjemné šedivé říši ztracených duší, kam se hrdinové téhle značky pravidelně dostávají a jen velmi těžko se z ní vracejí. Hlavní hrdinkou je tentokrát Gemma v podání Amelie Eve, která se vrací do domu svého dětství a zjišťuje, že do Dálavy umí vstoupit prakticky na požádání. Horší je, že umí i něco, co dosud nikdo nedokázal. Přivést to, co v Dálavě žije, zpátky k nám. A démoni si toho všimnou docela rychle. Vedle ní se objeví Brandon Peria a Maisie Richardson-Sellers. Hlavně se ale do série vrací Lynn Shay jako médium Elise Reiner, tedy postava, která je v Insidious přítomná od prvního dílu navzdory tomu, že v něm zemřela. Režie a scénáře se ujal Jacob Chase, autor hororu Come Play. Na produkci se opět podíleli Jason Blum, James Wan a Leigh Whannell. Insidious jsou mezi námi, uvádí do českých kin Falcon.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: ne?
1: Mit csinált?
2: Mint tudjátok, ezen a különleges napon szovjet felszabadítóinkkal és testvéreinkkel együtt ünnepeljük.
3: Ve vašich kinech najdete nově i titul Budapešť 1957, maďarské historické drama. Je rok po krvavě potlačeném maďarském povstání a země se chystá na okázalé oslavy 1. máje. Uprostřed toho žije židovský chlapec Andor se svou matkou Klárou a hledá otce, kterého nikdy nepoznal. Když se objeví muž, který o sobě tvrdí, že je jeho pravým otcem, začne se rozpadat nejen představa, kterou si Andor o své rodině vytvořil, ale i to, čemu se dá vůbec věřit. Hlavní roli hraje mladý Bojtorián Barabáš, matku stvárnila Andrea Vaškovič a v důležité roli se objeví francouzský herec Gregory Godebois. Režisérem snímku je László Neméš, tedy muž, který si před 10 lety odnesl Oscara za Saulova syna. Tenhle film je pro něj ovšem osobní záležitostí, protože vychází ze života jeho vlastního otce. Za kamerou stál Matyáš Erdély, dvorní kameraman režiséra, který snímek natočil na 35 ve formátu 4:3 do tlumených okrových tónů, takže obraz vypadá jako vybledlá fotografie, která zrovna ožívá. Historické drama Budapešť 1957 přináší do vašich kin distribuce Pilot Film.
4: Sobočarnok Árva.
5: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Can I take you to dinner?
1: How? July 19th?
0: 3 months from now?
2: How is it even possible that my husband left me for an older woman? You're supposed to leave me for, like, Gigi Hadid, not Ina Garten.
3: You can't just leave me like that. I needed lunch and I was scared.
1: I'm so sorry.
2: This is why we need a spa weekend. Massages, champagne, big comfy robes.
1: The last time I had a massage was like my last mammogram.
2: Girl, I worry about you sometimes.
4: Action! V kinech je nově i čistokrevná americká komedie Wellness Weekend, tedy dámská jízda, která má v popisu práce naprosto se vymknout kontrole. Jane, Coco a Sophie mají plán jednoduchý jako facka. Vypnout telefony, nechat děti, chlapy i práci doma a strávit víkend v luxusních lázních u proseka. Pak ovšem dorazí Mel, kamarádka s talentem proměnit i tu nejnevinnější situaci v pořádný průšvih. Z klidného wellness pobytu se během chvíle stává série večírků, flirtů, absurdních sázek a rozhodnutí, kterých budou možná litovat. A možná taky ne. Hlavní čtveřici hrají Leslie Mann, Isla Fisher, Anna Faris a Michelle Buteau, což je sestava, která se na plátně potkává vůbec poprvé, a přidává se k ním australský herec Adam Demos. Za filmem stojí dvojice John Lucas a Scott Moore, tedy scénáristé Pařby ve Vegas a režiséři Matek na tahu, takže srovnatelná úroveň chaosu zaručena. Natáčelo se v australském Queenslandu na Gold Coast, kde tvůrci vybudovali onen luxusní resort, a producentka Susan Todd k tomu říká, že chtěli udělat film, u kterého se ženy balancující mezi prací, rodinou a povinnostmi konečně budou cítit pochopené a hlavně se u něj zasmějí. Na Wellness Weekend můžete nyní vyrazit do vašich kin díky Bonton Film.
5: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
6: And a tantric massage.
1: I know what you're up to. This place hires good-looking Australian guys to flirt with all the moms. It's not gonna work on me, Crocodile Dundee.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Ještě mám pro vás průlet všemi premiérami, které dnes dorazí do kin a jejich pěkná porce. Hororoví fanoušci se dočkali, Insidious jsou mezi námi, otevírá šestou kapitolu série Odála v říši ztracených duší. Amelia Eve hraje matku, která do téhle říše umí nejen vstoupit, ale hlavně z ní přivést zpátky to, co tam žije. A démoni si toho všimnou. Nechybí samozřejmě Lin Shay jako médium Alice. Na úplně jinou notu hraje v kinech romantická komedie Na jednu noc s Monikou Barbaro a Callumem Turnerem. Amerika zakázala nemanželský sex a povolila jedinou noc v roce, kdy se smí všechno. Owen ji nenávidí, Ellie do ní vyráží s jasným plánem a město je pak celou noc tvrdošíně sráží dohromady. Za režií stojí Will Gluck, autor hitu Anyone But You. Kdo má chuť na dámskou jízdu, ten zamíří na komedii Wellness Weekend. Leslie Mann, Isla Fisher, Anna Faris a Michelle Buteau vyrazí do luxusních lázní odpočívat a vrátí se ve stavu, který se odpočinku podobá jen velmi vzdáleně. Podepsaní jsou pod ním scénáristé pařby ve Vegas. Z festivalových vod dorazila do kin hned dvojice silných dramat. Budapešť 1957 natočil držitel Oscara László Nemes podle života vlastního otce. Rok po potlačeném maďarském povstání hledá židovský chlapec Andor otce, kterého nikdy nepoznal, a najde úplně něco jiného. A francouzská malá sestra režisérky Hafsi Hersi sleduje 17-letou Fatimu z francouzsko-alžírské rodiny, která se pokouší srovnat svou víru, rodinu a náklonnost k ženám. Česká stopa se hlásí filmem Čika čika z Šimona Holého. Pavla Tomicová hraje venkovskou poštěčku Zdenu, jejíž syn se vrátí z Francie domů i s tajemstvím. Anime fanoušci mají v kinech Blue Lock, japonské sportovní drama o projektu, který sbírá 300 nejlepších mladých fotbalistů a nechá zůstat jediného. A milovníci hudebních dokumentů můžou vyrazit do kina na ukrajinského Kuzmu, portrét frontmana kapely Skryabin, poskládaný z dosud nezveřejněných archivů. A na vaši drobotinu čeká v kinech Tom a Jerry kouzelný kompas, kde se ta věčná honička pro tentokrát propadne do světa dávných legend a bájných příšer. Toliko dnešní novinky v kinech. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin a streamingu. Díky, že jste si naladili Zone Radio, které vám přináší to nejlepší v českém éteru. Máte vkus? Užijte si kino. Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu.

4 důvody pro DAB digitální rádio. 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme k Marsu, konkrétně na jeho menší měsíček Deimos, který vypadá jako brambora po náročném týdnu. Vědci z univerzity v Bernu zjistili, že za jeho podivně hladký povrch může jediná srážka. Asteroid o průměru zhruba 320 metrů do něj narazil pod úhlem 45 stupňů a vyhoubil 10-kilometrový kráter na jižním pólu. To je na 12-kilometrovém tělese pořádná facka. A tady je ta pointa, jak popisuje Universe Today. Vyvržený materiál dopadl zpátky a přikryl Deimos vrstvou prachu místy až 200 metrů silnou. Staré krátery zmizely pod peřinou. Sonda Hera jich při průletu kolem Marsu několik vyfotila schovaných pod povrchem. Deimos je tedy nejspíš hromada suti, nikoli v pevný kámen. V týmu mimochodem sedí i kytarista Queen Brian May, který má doktorát z astrofyziky. Držte se svých drah, přátelé, i ty pomačkané mají svůj půvab. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: looks like he has a six iron. He wants to hit something hard.
1: Mistrovství USA v golfu amatérů na Floridě přináší 28. srpna 94 velké překvapení. Nejenže byl schopen 18-letý Tiger Woods zcela otočit turnaj ve chvíli, kdy už pro něj vypadal zcela ztracený, stává se nejmladším vítězem této soutěže. Tiger Woods se stane také jediným golfistou, který vyhraje šampionát amatérských golfistů celkem třikrát. Kromě roku 1994 si odnese ceny v roce 95 i 96.
2: What a wonderful performance. Could Tiger Woods become golf's next

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Flashback. Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít den zdatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme zprávu, která zní jako sci-fi horor, ale je to solidní věda. Vědci zjistili, že pozemské mikroby by mohly přežít na povrchu měsíce. Ne pobíhat, ne se množit, ale přečkat ve stavu takzvané kryptobiózy, tedy v naprostém spánku, dokud nepřijdou lepší časy. Tři druhy bakterií a dvě houby, ty samé, co běžně cestují s posádkami, byly porovnány s mapami ultrafialového záření a teplot. Výsledek? U obou měsíčních pólů se najdou místa, kde by to zvládly. A teď to nejlepší, jak popisuje portál space.com. Stačí prý stopa po botě nebo potisk pásu roveru a máte hotový domeček. Badatelé z NASA Goddard proto varují, že bychom měli pečlivěji hlídat, co si sebou do vesmíru bereme. Měsíc prý může fungovat jako mraznička planety Země, uchovávající dávné důkazy o životě.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
1: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
6: O Zero Trust Architecture.
5: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
6: Endpoint Detection, Lock Management, Sofia Kostelstva.
5: Recovery Plan. Endpoint Detection.
6: Multifaktor.
5: Penetrační test. Lock Management.
1: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu.

0: Projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádio.

Like I'm in Love Again od Key West a anglické zpěvačky Eric. Tento banger vyprodukovala známá anglická producentská špička Stop, Aitken and Waterman, ale single vysloveně zapadl. Marketing zkrátka už v této době moc toto trio neřeší. Ready or not, here I come.

kam. Píseň ve středním houpavém a nakažlivém tempu je vlastně jednou velkou stížnostkou Prince na vydavatelství Warner Bros., že nevydává jeho hudbu dostatečně rychle a jak moc budou litovat toho, že od nich odchází. Bitches.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Neříkáme klientům,

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
6: Zoom. Hey, Mr. DJ, could you please play the ball?

Zdravím všechny milovníky kinematografie, zvon rádia a hučí kuči tance. Kino nově představuje festivalový úspěch Malá sestra, HBO Max nasadilo spodinu, Netflix sází na sex a Prime Video se dívá do světa tenisového úkazu v dokumentu Novak Djokovic The Wolf in Winter. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Nejen premiéry, ale i legendy filmového plátna. Půlnoc Hollywoodu sleduje i staré dobré klasiky.

0: Ça va, tout le monde?
1: Ça va, ma fille?
2: Ça va, Yuma?
1: Ça va.
3: Fatima, t'as les mains dégueulasses.
4: On travaille dégueulasse.
3: Tout à l'heure, tu sers à rien.
4: Je vais faire comment plus tard avec ton mari?
5: On sera pas là.
3: Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde.
6: Kinechie nově francouzsko-německé drama Malá sestra, které si z loňského Cannes odvezlo hned dvě ceny. 17-letá Fatima je nejmladší ze tří dcer francouzsko-alžírské rodiny. Je dobrá studentka, odchází z předměstí na pařížskou filozofickou fakultu a s ní přichází úplně nový svět. První randění, noví přátelé a hlavně zjištění, že ji přitahují ženy. Jenže doma je víra a rodinná loajalita samozřejmostí, o které se nediskutuje. A Fatima tak řeší otázku, se kterou si nevědí rady ani mnohem starší lidé. Jak zůstat věrná sama sobě, když jednotlivé části vaší identity odmítají spolupracovat? Film natočila herečka a režisérka Hafsia Herci podle autobiografické novely Fatimy Das. Herci je v Cannes dobře známá, dřív se tam objevovala hlavně jako herečka, letos ale postoupila do hlavní soutěže jako režisérka. A rovnou s trefou do černého. Snímek získal Queer Palm za nejlepší LGBTQ+ film a Nadia Melity cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Malou sestru najdete nově v českých kinech díky Film Europe.
7: Je suis tombée amoureuse en fait d'une de mes copines au lycée. Banal. Tu sais pas encore.

0: What you need to do is start visualizing your life outside.
1: I'm getting out.
0: Of course, this is all dependent on continued good behavior.
2: Na HBO Max přistálo britské vězeňské drama Spodina. Taylor si odseděl 13 let za zabití a konečně se blíží k podmínečnému propuštění. Uvnitř přežívá tak, že ostatním vězňům stříhá vlasy a přitom se pomalu propadá do závislosti na prášcích. Venku na něj čeká dospívající syn, kterého v podstatě nezná, a pak mu na celu přistěhují Dýho. Nového, hlasitého a naprosto nevyspytatelného týpka. Ten si Taylora vezme pod křídla, jenže jedna brutální potyčka pak Taylora postaví před volbu. Chránit parťáka nebo vlastní šanci dostat se ven. V hlavních rolích se potkávají dva mladí Britové, o kterých teď mluví celý ostrov. David Johnson, kterého jistě znáte z Vetřelce Romulus, a Tom Blythe, tedy mladý Coriolanus Snow z Hunger Games. Oba tedy hrají proti své dosavadní image a je to znát. Za kamerou stál debutující režisér Carl McMau, kterému tenhle první celovečerák vynesl cenu British Independent Film Awards za nejlepší debut a také nominaci na cenu BAFTA. Kritika chválí hlavně ten dvojhvězdný souboj a fakt, že se snímek vyhýbá klasickým vězeňským klišé. Žádný útěk, žádné slzavé návštěvy rodiny, žádný sadistický bachař. Jen dva chlapy na 8 metrech čtverečních a systém, který z nich mačká to nejhorší. Spodinu si můžete nyní pustit na HBO Max.
3: You got a new cell, mate.
4: We are open for business.
5: Can't have all that shit in here.
4: Yo, man, you need to relax. You fucking messing with my zen.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se

0: pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: セックスは現代人にとって生殖だけのものではなく、多様に変化した役割がそれぞれの人生を彩っている。
3: Na Netflixu startuje japonský seriál S&X, tedy sex, který se pouští do tématu, o kterém se v Japonsku mluví ještě méně než u nás. Ichi to vede vlastní kliniku a pracuje jako sexuolog a terapeut. Denně za ním chodí lidé s problémy, které nedokážou svěřit nikomu jinému. Vztahy bez intimity, erektilní dysfunkce, závislost, traumata. Ichi to každého vyslechne s naprostou vážností a bez špetky posměchu, i když se posměchu za svou profesi sám dočkává víc než dost. Jenže má i své vlastní tajemství. V traileru sám přiznává, že tuhle práci si vybral proto, že nenávidí sex. Hlavní roli hraje Kento Nakajima, kterého japonské publikum zná spíš jako zpěváka, dřív byl totiž členem skupiny Sexy Zone a vedle něj se objeví Yuko Araki jako Yumi, dávná známá, která se Ichitovi znovu zjeví v životě. Předlohou seriálu je manga S&X od Kisei Tady, který k adaptaci řekl, že při psaní myslel hlavně na dvě věci, že se sexuálními starostmi nikdo nemusí zůstat sám a že existují místa, kam se dá jít pro pomoc. Seriál tedy není žádnou pikantérií, spíš vážně míněná romance o tom, jak touha, sebevědomí a schopnost mluvit sám za sebe formují naše vztahy. Japonskou novinku Sex najdete nyní.

0: There's a word in Serbian called inat, where people doubt you.
1: What's it been like to be something of a bad guy?
0: When everyone is basically against you.
2: I don't believe people are booing. That is horrendous.
0: That's when you use that inat, that force of stubbornness to prove everybody wrong.
3: Na Prime Video dorazil nový sportovní dokument s pořádným jménem Novak Djokovic The Wolf in Winter. Statistiky nejdřív, protože u Djokoviče se bez nich neobejdete. 24 Grand Slamových titulů, tedy nejvíc v mužské historii, přes 1100 vyhraných zápasů ve dvouhře, olympijské zlato a rekordních 428 týdnů na pozici světové jedničky. Podle čísel je to prostě nejlepší hráč, který kdy držel raketu. Jenže čísla jsou tady to jednodušší. Film se ptá, proč zrovna tenhle muž zůstává jednou z nejrozporuplnějších postav světového sportu. Djokovic vyrostl ve válečném Srbsku, rodina kvůli jeho tenisu obětovala doslova všechno a když se konečně prodral mezi elitu, publikum ho nepřijalo. Byl to vetřelec, který kazil idylickou rivalitu Federera s Nadalem. Zatímco jeho předchůdci působili elegantně a odměřeně, Djokovic hrál emocemi napřed a s davem si to občas rozdal přímo na kurtu. Režie se ujal Jason Hare, tedy muž stojící za dokumentární sérií The Last Dance o Michaelu Jordanovi. Umí to a taky ví, že o velikosti se nejlíp vypráví přes ty nepříjemné momenty. Kromě samotného Djokoviče a jeho ženy Jeleny se před kamerou vystřídají Rafael Nadal, André Agassi, Pete Sampras, Boris Becker nebo Jim Courier. Součástí jsou i záběry ze zákulisí velkých turnajů a z tréninků, které rozhodně nevypadají jako zábava. Dokument Novak Djokovic The Wolf in Winter najdete nyní na Prime Video.
4: You look at Novak Djokovic, you can see when the fans are giving him that feeling of being the villain, even though he's the champion.
5: Nobody can touch what he's accomplished. He's the best of all time.
6: What's it like to play Novak?
7: Difficult.
8: Novak is kind of looked at as a party crasher.
9: Djokovic wins again.

Tak co nového nám přiteklo tento týden do streamovacích služeb? Začneme u Apple TV+, kam dorazil sportovní dokument Dynasty Yukon Huskies. Podívá se do zákulisí nejúspěšnějšího programu v historii univerzitního basketbalu a na trenéra Gina Oriho, který své hráčky dovedl k 12 titulům. Disney Plus nasazuje od soboty dokumentární sérii 11. září znovu spolu. K 25. výročí útoku vznikla ve spolupráci s 9/11 Memorial and Museum a vypráví příběh toho dne očima přeživších, kteří tehdy prožili kritické chvíle po boku úplně cizích lidí a teď se s nimi chtějí znovu setkat. Na Edis Online najdete francouzský soukromý život. Uznávaná psychiatrička se dozví o smrti jedné ze svých pacientek a je přesvědčená, že šlo o vraždu a pustí se tak do vlastního vyšetřování. Režisérka Rebecca Zlotowsky obsadila do hlavní role Jodie Foster, která si tady vůbec poprvé v kariéře zahrála kompletně ve francouzštině. HBO Max má tento týden 3 tituly. Nejzvučnější jsou Lanterns, komiksová série od DC Studios, která se ale vůbec nechová jako vesmírná podívaná. John Stewart a Hal Jordan tu vyšetřují brutální vraždu v americkém Zapadákově a celé to má atmosféru spíš temného případu než blockbusteru. Hrají Aaron Pierre a Kyle Chandler, k tomu Nathan Fillion jako Guy Gardner. Dál je tu britské vězeňské drama Spodina, kde si Taylor po 13 letech za mřížemi konečně sáhne na podmínku, jenže nový spoluvězeň mu všechno rozhodí. A do třetice na HBO Max Chronologie vody, režijní počin Kristen Stewart podle autobiografické knihy Lidie Juknavič. Imogen Poots hraje ženu, která po násilném dětství utíká k závodnímu plavání, divokým vztahům a závislostem, než konečně najde svůj hlas v psaní. Netflix přihazuje také 3 novinky. Japonský seriál Sex sleduje sexuologa, který svým pacientům pomáhá s intimními problémy s naprostou vážností, zatímco sám má co skrývat. Vrací se taky Outer Banks, a to 5. a poslední řadou. Parta se sbírá po ztrátě JJ, uvízli daleko od domova a čeká je závěrečné zúčtování. A na Netflixu je nově i dokument Volný pád, zúčtování s Boeingem od režisérky Rory Kennedy. Whistleblower v něm popisuje, jak mohlo dojít k tragickým leteckým nehodám kvůli vyšetřování vedenému špatným směrem a zamlčeným informacím. Prime Video nasadilo dokument Novak Djokovic The Wolf in Winter, portrét muže s nejvíce grandslamovými tituly v historii, kterého publikum přesto dlouho odmítalo přijmout. A Sky Showtime nasazuje Sasanku, tedy návrat Daniela Day-Lewise po téměř 10 letech v hereckém důchodu. Muž se vydává do hlubokých lesů na severu Anglie, aby po letech vyhledal svého odcizeného bratra poustevníka. A od soboty tam též najdete i animovaný film Avatar Aang, poslední vládce větru, kde Aang objeví prastarou sílu, která by mohla zachránit jeho kulturu před zánikem. Tak to jsou novinky tohoto týdne na streamingu. Máte z čeho o víkendu vybírat. Hovk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Jako každý pátek na našich stránkách zonradio.cz najdete přehled novinek, které jsme tento týden probírali ve vysílání. Pokud byste nevěděli, co se sobotním dopolednem, Andrea Fiorino hraje pravidelně každou letní sobotu v hotelu Courtyard by Marriott Brno. Takže když tak doražte, dejte si fajnovou snídani a užijte si příjemnou muziku. Díky, že jste s námi, že nás máte rádi a že ladíte Zoom Radio. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: Nejstva compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
1: Recovery plan. Endpoint detection.
2: Multifactor.
1: Penetrační test. Lock management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofiksmedia.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
4: Někdo stojí tamhle v rohu.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Když víš, co máš dělat, ať to má styl.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme zprávu, která zní jako sci-fi horor, ale je to solidní věda. Vědci zjistili, že pozemské mikroby by mohly přežít

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici GoCheck s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu.

polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Looks like he has a six iron. He wants to hit something hard.
1: Mistrovství USA v golfu amatérů na Floridě přináší 28. srpna 94 velké překvapení. Nejenže byl schopen 18-letý Tiger Woods zcela otočit turnaj ve chvíli, kdy už pro něj vypadal zcela ztracený, stává se nejmladším vítězem této soutěže. Tiger Woods se stane také jediným golfistou, který vyhraje šampionát amatérských golfistů celkem třikrát. Kromě roku 1994 si odnese ceny v roce 95 i 96.
2: What a wonderful performance. Could Tiger Woods become golf's next super-

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan z gatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme zprávu, která zní jako sci-fi horor, ale je to solidní věda. Vědci zjistili, že pozemské mikroby by mohly přežít na povrchu měsíce. Ne pobíhat, ne se množit, ale přečkat ve stavu takzvané kryptobiózy, tedy v naprostém spánku, dokud nepřijdou lepší časy. Tři druhy bakterií a dvě houby, ty samé, co běžně cestují s posádkami, byly porovnány s mapami ultrafialového záření a teplot. Výsledek? U obou měsíčních pólů se najdou místa, kde by to zvládli. A teď to nejlepší, jak popisuje portál space.com. Stačí prý stopa po botě nebo po

0: Inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde.
5: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
6: O Zero Trust Architecture.
4: Nisva Compliance, sankce až 10 milionů.
6: Endpoint Detection, Log Management, Sofia
7: Recovery Plan.
4: Endpoint Detection,
6: Multifactor,
4: Penetrační test, Log Management.
8: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí? Netrpte. Treat me bad.

0: Na natáčení videoklipu Material Girl se v zákulisí potkala královna popu Madonna se začínajícím hercem Seanem Pennem, který měl v klipu malý štěk a primárně pomáhal režisérce s produkcí na place.
1: She's fantastic. I knew she'd be a star. She could be great. She could be a major star.
2: She is a star, George.
1: The biggest star in the universe right now as we speak.
2: I want to meet her.
1: You got it. Anytime, name the place, name anywhere, any street, you got it.
2: Now.
0: Je 16. srpna 1985 a po šestiměsíční známosti se slaví opulentní svatba v Malibu, a to přímo v den Madoniných narozenin a den před narozeninami Seana.
3: Guests included Martin Sheen, Carrie Fisher, Christopher Walken and a pink-haired Cher. The adieus seem pretty traditional. Here's Madge throwing her bouquet from a balcony while Sean dove under her big bouncy skirt to retrieve her garter.
0: Manželství dvou dominantních povah ale nebude procházkou v růžové zahradě. Emoce, žárlivost a Pennovy veřejné výlevy se brzy stanou častým obsahem palcových titulků novin. Ostatně jako sama drama queen bude přihřívat bulvární šílenství.
4: Seen fighting the press, often fighting each other, they became known as the poison pens.
5: The press then has slammed me, I say f*** them.
0: Madonna, jak známo, má zatraceně dobrý cit pro obchod a co táhne. A zdali je to pouze její další marketingový trik, nebo je prostě tak šílená, je otázkou.
6: People might have thought you were a little crazy.
7: Okay, wait a minute, wait a minute, wait a minute.
0: Manželství Madony a Seana Penna vydrží několik let. Tlak okolí a opakované skandály nakonec vyústí v jejich rozvod v roce 1989. A zatímco bulvár žije jejich bouřlivou svatbou, na trh vstoupilo nové album Primitive Love od Miami Sound Machine a my si dáme single s příznačným názvem Bad Boy.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme k Marsu, konkrétně na jeho menší měsíček Deimos, který vypadá jako brambora po náročném týdnu. Vědci z univerzity v Bernu zjistili, že za jeho podivně hladký povrch může jediná srážka. Asteroid o průměru zhruba 320 metrů do něj narazil pod úhlem 45 stupňů a vyhoubil 10-kilometrový kráter na jižním pólu. To je na 12-kilometrovém tělese pořádná facka. A tady je ta pointa, jak popisuje Universe Today. Vyvržený materiál dopadl zpátky a přikryl Deimos vrstvou prachu místy až 200 metrů silnou. Staré krátery zmizely pod peřinou. Sonda Hera jich při průletu kolem Marsu několik vyfotila schovaných pod povrchem. Deimos je tedy nejspíš hromada suti, nikoli pevný kámen. V týmu mimochodem sedí i kytarista Queen Brian May, který má doktorát z astrofyziky. Držte se svých drah, přátelé, i ty pomačkané mají svůj půvab. Mějte se pozemsky.
3: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
4: Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Powerplay.

jsou levý. Šetřivý táta to neví. To kásy na peně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: srpna roku 1983.
1: Oh, jaj!
0: My si teď dáme hit Don't You Get So Mad Jeffreyho Osborna, který se na začátku srpna 1983 dostává na třetí příčku R&B žebříčku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
8: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na ZUN rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají ZUN a mají vkus. Vkus. Roztočte to se ZUN rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Jak jsem se k ruci dostal až sem, pořád tomu nemůžu uvěřit. Ještě před 4 týdny jsem byl úplně jiný člověk. Můj život se ničím nevymykal, měl jsem ženu, měl jsem rodinu. A nikdy jsem se neohlíd za kolebdoucí pěknou kůstkou. Nikdy.
2: Francouzská komedie Záletník z 67. se 15. srpna 1984 dočkává svého amerického remakeu. Původní scénář adaptoval režisér a zároveň ústřední herec Gene Wilder, který komedii pojmenoval Žena v červeném.
3: Kluci, viděli jste to? Každou jsem poznal jedni. Jak jsem mohl tušit, že jsou sestry?
4: Pěkně si zářil, Joey.
3: A kde pár s tou mladší mám rande v 7 a s tou starší ve 4:40? To je fůra čas.
2: Tuctový reklamkář, nevýrazný a k tomu ještě smolař Gene Wilder se bláznivě zamiluje do neznámé krásky v červeném a jeho dosud přesně nalinkovaný a monotónní svět se začne řítit do chaosu.
1: A co Tereza? Ničeho si nevšimne, když to s nějakou táhneš, idyl? Nepodezírá tě, když tak vyvádíš?
2: Gene Wilder obsadil do tohoto snímku spřízněné herce. Pro trojici filmových přátel, pro třelí záletníků, oslovil své skutečné kamarády Charlesa Grodina, Josepha Bologna a Michaela Huddlestona a svou snoubenku, komičku Gildu Radner, obsadil do role spolupracovnice.
3: Teddy, jsi můj přítel a mám tě rád. Jsi moc hodnej, citlivej chlap, ale strašně naivní. Myslíš, že by mě má Tereza mohla snad podvádět?
2: Protože Melanie Griffith odmítla kvůli časovým závazkům roli krásky v červeném, dostala se tak ke svému filmovému debitu a zároveň průlomu modelka Kelly LeBrock.
5: Co to máš?
6: Tohle děvče vybrali na tu reklamu lanovky.
5: Co? Kdo je to?
6: Zeptej se šéfa, objevili ji. Jednou týdně chodí jezdit na koni do Golden Gate Parku. Hanej, koho viděl cválat mlhou, ha?
5: Jezdí na koni?
2: Tato fraška zrovna neuchvátí kritiku, ale návštěvnosti v kinech to nijak neubere a Žena v červeném se stane Wilderovým nejúspěšnějším režisérským počinem.
3: Kam to jede, prozradí mi to někdo?
1: Někdo si tě přeje vidět. Od půlnoci do úsvitu má focení a tebe chce posnídat.
2: Díky finančnímu úspěchu bude tato komedie považována za iniciátora hollywoodského cyklu v předělávání různých francouzských snímků a především komedií do amerických verzí. Žena v červeném získá Oscara, Zlatý glob a cenu BAFTA, ale všechny ceny skončí v rukou Stevieho Wondera za nejlepší originální píseň.
7: Rychle, musíš ven.
5: A to je okno.
7: Jistě, nabízí se tohle nebo dveře.
5: Žertuješ, dolů je tak 30 metrů.
7: Neboj se, je to bezpečné.
5: No, pojď.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
6: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
5: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
6: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
5: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
6: Ne, zrušit.
5: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
6: Já chci prostě někam vyrazit.
5: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
6: Ne, přeskočit.
5: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
6: Cože? Vždyť ty seš robot.
5: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 tisíc uživatelů.
6: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
5: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
6: Já se chci jen někam podívat.
5: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
6: Chci si užít dan zdatma.
7: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 tisíc tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
5: Zadejte cílovou destinaci.
7: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více.cz domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
9: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.

0: boli porovnané s mapami ultrafialového záření a teplot. Výsledek? U obou měsíčních pólů se najdou místa, kde by to zvládli. A teď to nejlepší, jak popisuje portál space.com. Stačí prístopa po botě nebo potisk pásu roveru a máte hotový domeček. Badatelé z NASA Goddard proto varují, že bychom měli pečlivěji hlídat, co si sebou do vesmíru bereme. Měsíc prý může fungovat jako mraznička planety Země, uchovávající dávné důkazy o životě. Tak si tam nahoře nezapomeňte utřít boty. Mějte se pozemsky.
1: Tak co? Dobrý?

0: Inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O Zero Trust Architecture. NISPA Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Log Management, Sofia Recovery Plan. Endpoint Detection, Multifactor, Penetrační test, Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Radio.io. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
0: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Bratřenka Jamesa Browna, Carleen Anderson, se dostává v půli srpna 94 s dalším singlem ze svého debutového solového alba True Spirit do britské hitparády. V této době, kdy hlavnímu americkému žebříčku vévodí komerční pop, rock a nebo rap, Anglie přichází stále s více vymazlenějšími novinkami. Houseový producent Dancing Danny D, který si vysloužil několik příček číslo 1 s Katy Dennis, tentokrát oslovil ke kooperaci zpěváka Stevieho Danteho. Samostatný

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: celé bude trvat 3 hodiny, 18 minut a 5 vteřin. Přesnost hodná stopek. Nejkrásnější na tom není samotné stmavnutí, ale zakřivený okraj stínu, který se pomalu plazí přes krátery. To je totiž nejnázornější důkaz, že Země je koule. Bez prezentace, bez grafů, prostě jen stín na kameni. Měsíc přitom může zrůžovět, protože do stínu prosakuje světlo všech pozemských východů a západů slunce najednou. Evropa uvidí závěr před svítáním, nízko nad obzorem, takže si najdete volný výhled na západ. Dalekohled je fajn, ale pouhé oko stačí bohatě. Držte palce oblakům, ať se rozestoupí. Mějte se pozemsky.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
3: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
4: Memento mori, krasotinko.
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
9: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
10: .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
10: Vkus.
1: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: Pepper ALT s jeho letním hitem Tequila a my se musíme krátce zastavit v belgickém Spa. O titulu pilota Formule 1 už je z minulého závodu rozhodnuto, je jím Nigel Mansell, ale na scénu vstupuje výrazná postava tohoto nebezpečného motorsportu.
1: I really can't describe it. I mean, it's something crazy. The whole weekend I felt that we quite good. And I don't know why, but I thought I'm able to win this race.
0: 30. srpna 92 totiž poprvé vyhrává závod Formule 1 23letý Michael Schumacher ze stáje Benetton. Rok poté, co naskočil Vespa do kokpitu Jordanu coby náhradník. Němci tak konečně mohou ukončit dlouhé 17leté čekání na svého vítěze.
1: Yeah, that's right. I think the German fans have waiting a long time for Formula 1 Grand Prix victory. And I really give this victory to the German fans, I have to say.
0: Ve své první sezóně se nováček Michael Schumacher ovšem vůbec nestrácí. Pokud neodstoupil pro poruchu, ve většině závodů stál na bedně a proto po belgickém Spa končí v celkovém hodnocení pilotů na zaslouženém třetím místě.
2: Surely a big party tonight at Benetton.
1: Yeah, surely.

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywood. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, zón rádia a hučí kučí tance. Kino nově představuje festivalový úspěch Malá sestra, HBO Max nasadilo spodinu, Netflix sází na sex a Prime Video se dívá do světa tenisového úkazu v dokumentu Novak Djokovic – The Wolf in Winter. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Ça va, tout le monde?
1: Ça va, ma fille?
2: Ça va, Yuma?
1: Ça va.
3: Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille dégueulasse. Tout à l'heure, tu sers à rien.
4: Je vais faire comment, putain, avec ton mari?
5: On sera pas là.
3: Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde.
6: Kinechien je francouzsko-německé drama Malá sestra, které si z loňského Cannes odvezlo hned dvě ceny. 17-letá Fatima je nejmladší ze tří dcer francouzsko-alžírské rodiny. Je dobrá studentka, odchází z předměstí na pařížskou filozofickou fakultu a s ní přichází úplně nový svět. První randění, noví přátelé a hlavně zjištění, že ji přitahují ženy. Jenže doma je víra a rodinná loajalita samozřejmostí, o které se nediskutuje. A Fatima tak řeší otázku, se kterou si nevědí rady ani mnohem starší lidé. Jak zůstat věrná sama sobě, když jednotlivé části vaší identity odmítají spolupracovat? Film natočila herečka a režisérka Hafsia Herci podle autobiografické novely Fatimy Das. Herci je v Cannes dobře známá, dřív se tam objevovala hlavně jako herečka, letos ale postoupila do hlavní soutěže jako režisérka. A rovnou s trefou do černého. Snímek získal Queer Palm za nejlepší LGBTQ+ film a Nadia Melity cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Malou sestru najdete nově v českých kinech díky Film Europe.
7: Je suis tombée amoureuse en fait d'une de mes copines au lycée. Banal. Tu sais pas encore.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: What you need to do is start visualizing your life outside.
1: I'm getting out.
0: Of course, this is all dependent on continued good behavior.
2: Na HBO Max přistálo britské vězeňské drama Spodina. Taylor si odseděl 13 let za zabití a konečně se blíží k podmínečnému propuštění. Uvnitř přežívá tak, že ostatním vězňům stříhá vlasy a přitom se pomalu propadá do závislosti na prášcích. Venku na něj čeká dospívající syn, kterého v podstatě nezná, a pak mu na celu přistěhují Dýho, nového, hlasitého a naprosto nevyspytatelného týpka. Ten si Taylora vezme pod křídla, jenže jedna brutální potyčka pak Taylora postaví před volbu. Chránit parťáka nebo vlastní šanci dostat se ven. V hlavních rolích se potkávají dva mladí Britové, o kterých teď mluví celý ostrov. David Johnson, kterého jistě znáte z Vetřelce Romulus, a Tom Blythe, tedy mladý Coriolanus Snow z Hunger Games. Oba tedy hrají proti své dosavadní image a je to znát. Za kamerou stál debutující režisér Carl McMau, kterému tenhle první celovečerák vynesl cenu British Independent Film Awards za nejlepší debut a také nominaci na cenu BAFTA. Kritika chválí hlavně ten dvojhvězdný souboj a fakt, že se snímek vyhýbá klasickým vězeňským klišé. Žádný útěk, žádné slzavé návštěvy rodiny, žádný sadistický bachař. Jen dva chlapy na 8 metrech čtverečních a systém, který z nich mačká to nejhorší. Spodinu si můžete nyní pustit na HBO Max.
3: You got a new cell, mate.
4: We are open for business.
5: Can't have all that shit in here.
4: Yo, man, you need to relax. You fucking messing with my zen.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan. Endpoint Detection.
4: Multifactor.
3: Penetrační test. Lock Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá

vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás

0: セックスは現代人にとって生殖だけのものではなく、多様に変化した役割がそれぞれの人生を彩っている。
1: Na Netflixu startuje japonský seriál S&X, tedy sex, který se pouští do tématu, o kterém se v Japonsku mluví ještě méně než u nás. Ichi to vede vlastní kliniku a pracuje jako sexuolog a terapeut. Denně za ním chodí lidé s problémy, které nedokážou svěřit nikomu jinému. Vztahy bez intimity, erektilní dysfunkce, závislost, traumata. Ichi to každého vyslechne s naprostou vážností a bez špetky posměchu, i když se posměchu za svou profesi sám dočkává víc než dost. Jenže má i své vlastní tajemství. V traileru sám přiznává, že tuhle práci si vybral proto, že nenávidí sex. Hlavní roli hraje Kento Nakajima, kterého japonské publikum zná spíš jako zpěváka, dřív byl totiž členem skupiny Sexy Zone, a vedle něj se objeví Yuko Araki jako Yumi, dávná známá, která se Ichitovi znovu zjeví v životě. Předlohou seriálu je manga S&X od Kisei Tady, který k adaptaci řekl, že při psaní myslel hlavně na dvě věci. Že se sexuálními starostmi nikdo nemusí zůstat sám a že existují místa, kam se dá jít pro pomoc. Seriál tedy není žádnou pikantérií, spíš vážně míněná romance o tom, jak touha, sebevědomí a schopnost mluvit sám za sebe formují naše vztahy. Japonskou novinku Sex najdete nyní.

0: There's a word in Serbian called inat, where people doubt you.
1: What's it been like to be something of the bad guy?
0: When everyone is basically against you.
2: I don't believe people are booing. That is horrendous.
0: That's when you use that inat, that force of stubbornness to prove everybody wrong.
3: Na Prime Video dorazil nový sportovní dokument s pořádným jménem Novak Djokovic The Wolf in Winter. Statistiky nejdřív, protože u Djokoviče se bez nich neobejdete. 24 Grand Slamových titulů, tedy nejvíc v mužské historii, přes 1100 vyhraných zápasů ve dvouhře, olympijské zlato a rekordních 428 týdnů na pozici světové jedničky. Podle čísel je to prostě nejlepší hráč, který kdy držel raketu. Jenže čísla jsou tady to jednodušší. Film se ptá, proč zrovna tenhle muž zůstává jednou z nejrozporuplnějších postav světového sportu. Djokovic vyrostl ve válečném Srbsku, rodina kvůli jeho tenisu obětovala doslova všechno a když se konečně prodral mezi elitu, publikum ho nepřijalo. Byl to vetřelec, který kazil idylickou rivalitu Federera s Nadalem. Zatímco jeho předchůdci působili elegantně a odměřeně, Djokovic hrál emocemi napřed a s davem si to občas rozdal přímo na kurtu. Režie se ujal Jason Hare, tedy muž stojící za dokumentární sérií The Last Dance o Michaelu Jordanovi. Umí to a taky ví, že o velikosti se nejlíp vypráví přes ty nepříjemné momenty. Kromě samotného Djokoviče a jeho ženy Jeleny se před kamerou vystřídají Rafael Nadal, André Agassi, Pete Sampras, Boris Becker nebo Jim Courier. Součástí jsou i záběry ze zákulisí velkých turnajů a z tréninků, které rozhodně nevypadají jako zábava. Dokument Novak Djokovic The Wolf in Winter najdete nyní na Prime Video.
4: You look at Novak Djokovic, you can see when the fans are giving him that feeling of being the villain, even though he's the champion.
5: Nobody can touch what he's accomplished. He's the best of all time.
6: What's it like to play Novak?
7: Difficult.
8: Novak is kind of looked at as a party crasher.
9: Djokovic wins again.

0: Tak co nového nám přiteklo tento týden do streamovacích služeb? Začneme u Apple TV Plus, kam dorazil sportovní dokument Dynasty Yukon Huskies. Podívá se do zákulisí nejúspěšnějšího programu v historii univerzitního basketbalu a na trenéra Gina Oriho, který své hráčky dovedl k 12 titulům. Disney Plus nasazuje od soboty dokumentární sérii 11. září znovu spolu. K 25. výročí útoku vznikla ve spolupráci s 9/11 Memorial and Museum a vypráví příběh toho dne očima přeživších, kteří tehdy prožili kritické chvíle po boku úplně cizích lidí a teď se s nimi chtějí znovu setkat. Na Edison Line najdete francouzský soukromý život. Uznávaná psychiatrička se dozví o smrti jedné ze svých pacientek a je přesvědčená, že šlo o vraždu a pustí se tak do vlastního vyšetřování. Režisérka Rebecca Zlotowski obsadila do hlavní role Jodie Foster, která si tady vůbec poprvé v kariéře zahrála kompletně ve francouzštině. HBO Max má tento týden 3 tituly. Nejzvučnější jsou Lanterns, komiksová série od DC Studios, která se ale vůbec nechová jako vesmírná podívaná. John Stewart a Hal Jordan tu vyšetřují brutální vraždu v americkém Zapadákově a celé to má atmosféru spíš temného případu než blockbusteru. Hrají Aaron Pierre a Kyle Chandler, k tomu Nathan Fillion jako Guy Gardner. Dál je tu britské vězeňské drama Spodina, kde si Taylor po 13 letech za mřížemi konečně sáhne na podmínku, jenže nový spoluvězeň mu všechno rozhodí. A do třetice na HBO Max Chronologie vody, režijní počin Kristen Stewart podle autobiografické knihy Lidie Juknavič. Imogen Poot hraje ženu, která po násilném dětství utíká k závodnímu plavání, divokým vztahům a závislostem, než konečně najde svůj hlas v psaní. Netflix přihazuje také 3 novinky. Japonský seriál Sex sleduje sexuologa, který svým pacientům pomáhá s intimními problémy s naprostou vážností, zatímco sám má co skrývat. Vrací se taky Outer Banks, a to 5. a poslední řadou. Parta se sbírá po ztrátě JJ, uvízli daleko od domova a čeká je závěrečné zúčtování. A na Netflixu je nově i dokument Volný pád, zúčtování s Boeingem od režisérky Rory Kennedy. Whistleblower v něm popisuje, jak mohlo dojít k tragickým leteckým nehodám kvůli vyšetřování vedenému špatným směrem a zamlčeným informacím. Prime Video nasadilo dokument Novak Djokovic The Wolf in Winter, portrét muže s nejvíce grandslamovými tituly v historii, kterého publikum přesto dlouho odmítalo přijmout. A Sky Showtime nasazuje Sasanku, tedy návrat Daniela Day-Lewise po téměř 10 letech v hereckém důchodu. Muž se vydává do hlubokých lesů na severu Anglie, aby po letech vyhledal svého odcizeného bratra poustevníka. A od soboty tamtéž najdete i animovaný film Avatar Aang, poslední vládce větru, kde Aang objeví prastarou sílu, která by mohla zachránit jeho kulturu před zánikem. Tak to jsou novinky tohoto týdne na streamingu. Máte z čeho o víkendu vybírat. Hovk!
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
3: Prodáno!
2: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
3: Prodáno!
4: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
5: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
4: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
5: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
4: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
5: Ne, zrušit.
4: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
5: Já chci prostě někam vyrazit.
4: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
5: Ne, přeskočit.
4: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
5: Cože? Vždyť ty seš robot.
4: Slyšela jsem. Robot? Ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
5: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky?
4: Rozumím. Filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
5: Já se chci jen někam podívat.
4: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
5: Chci si užít den zdatma.
0: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
4: Zadejte cílovou destinaci.
0: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádio.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Can you feel it?

0: Disaffected.
1: World exclusive.
2: Tempo. Push. Tempo.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Čína chystá z kosmodromu Wenchang start sondy Chang'e 7 na raketě Dlouhý pochod 5. A věřte mi, tohle není obyčejná návštěva měsíce. V jedné misi letí orbiter, přistávací modul, vozítko a takzvaný skokan, který bude doslova poskakovat ze slunečních plání do věčně temných kráterů a hledat led. Cílem je okraj kráteru Shackleton u jižního pólu měsíce. Jak popsal portál space.com, americký měsíční vědec James Head to označil za nejambicióznější a nejsložitější robotickou měsíční misi, jakou kdy kdokoliv zkusil. Na palubě jsou přístroje z Ruska, Itálie, Thajska, Švýcarska, Bahrajnu, Egypta i Hongkongu. Součástí je i malý širokouhlý barevný dalekohled, který má poprvé v historii fotit mléčnou dráhu přímo z měsíčního povrchu. A to všechno je jen předehra k čínskému pilotovanému přistání do roku 2030. Držte si čepice, orbita se plní. Mějte se pozemsky.
0: Trpíte depresí? Netrpte.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: Nistva Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, Sokia
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklam

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Brech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.